0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Inhaluje.
1: Ty panáku blbec, pitomec.
0: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
0: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2, pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: Konec. Čekaj, takhle, no, to je pro...
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

0: Rádio 1, Rádio 1.
1: Dab plus.
0: Celoplošný digitálce vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Rádio 1 na Dab plus. Celoplošně.
1: Dab plus.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Klidné nedělní ráno, mám 6 minut po 6. hodině. Přeje z mikrofonu Rádia 1 Filip Týc. Tak máme už oficiálně první letní den. Máme 21. června roku 2026. Vy posloucháte Rádio 1 a právě jste slyšeli Leftfield, jejich věc Original. Teď už skladba, která se jmenuje Pale Blue Dot a na svědomí má projekt, který si říká Pass into the Silence. Takže ještě jednou vám přeju klidný, ničím nerušený poslech Rádia 1.

ráno ještě jednou ode mě. Moje jméno je Filip Týc. Posloucháte Rádio 1. V neděli 21. června roku 2026 znamená to, že se nám naplno rozjíždí léto. Máme 7 hodin a pode mnou zní skladba Arvak od Osko a jenom tak v rychlosti, co jste mohli slyšet tu předchozí hodinku, jejíž tracklist již visí na stránkách Rádia 1, takže před Osko nám hrál Jens Puchert, Seafield, Polygon Windows, Boards of Canada, Václav Havelka, Pebble 7, Gary Rostock, Juha McPetala, Moby, Pass into Silence a Left Field. Tolik ta úvodní moje ranní hodinka, no teď již Osko. A za malou chvilku přijde na řadu Niklas Jar. Já vám přeju hezkou neděli a příjemný poslech Rádia 1.

tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

Escape Cape se jmenuje skladba, že nám právě teď pomalu končí a která pochází z dílny denverského producenta multiinstrumentalisty, který si říká Ramtam a jemuž vyšla deska Isles on in Indigo, z kterého tato skladba pochází. Teď už Etienne de Cressy, album Warm Up a skladba Take It Back, kde hostují i Sports. Etienne de Cressy, 7 hodin a 12 minut na Radio 1.

0: 7:21, tak to byla James Kay z alba Friends, skladba Blink Mat July Mix s James Kayem, která hrála na narozeninách Rádia 1.
1: Hitparáda Rádia 1. I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo Debasement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme je také na Creepy Teacher.

Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

Gnars Barkley, jejich druhá, ještě celkem čerstvá deska Atlanta. Na ní skladba Pictures. Toto už jsou Salt. God, protect me from my enemies.

Arrested Development, 7:35 na Radio 1, hrají nám z desky Bullets in the Chamber, která vyšla před 2 lety, Still Fire Up a Arrested Development přijedou v září do Lucerne Music Baru, 17. září Arrested Development v Praze.

Black Boys on Mopeds, skladba od Shine O'Connor, tentokrát v podání Fontaine's DC. A můžete ji nalézt na kompilaci War Child Help 2. Za chvilku si pustíme ještě jednu skladbu z této kompilace, tolik Fontaine's DC.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gako, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quickstop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkai, Satanské tango. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nano Bag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!
2: Tak ještě před malou chvilkou nám dohrál Asgeir Against the Currents alba Julia, The Antlers Calamity a Beth Gibbons Sunday Morning. Předělávka Velvet Underground. Máme za 8 hodin, 21. června, posloucháte Rádio 1, právě se pode mnou rozeznívají Deary se skladbou Alma, jinak jenom doplním, že Deary vystoupí v Praze 10. listopadu v bajke Jesus. Příjemný poslech a hezkou neděli.

Přes 8 hodinou jsme se dneska přesunuli s Pimenta Casera s klubou Maybach. Teď už Jimster Crispy Pancakes. Krásnou neděli, příjemný poslední.

0: should have had to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: a další novinka od The Avalanches Every Single Weekend s hostujícím Jamiem XX. 8 hodin, 8 minut. Posloucháte Rádio 1.
1: Rádio 1. To žeru.

8 hodin, 13 minut, posloucháte Rádio 1. Fall Amour a Leon Fall se skladbou Zubí a hostující zpěvačkou Flavie Coelho. Tak to byla skladba, která nám právě teď dozněla. Identical se jmenuje věc, která právě zase teď začíná na starosti nebo na svědomí. Jí má producent, který si říká M-Track. Posloucháte Rádio 1.

0: 8:22 minut na Rádio 1 nám zní nový single od Bonoba Me and You, který předznamenává novou desku, která bude mít název Distance in Static. Bonobo.
1: Rádio 1 on stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
2: V úterý 23. června uslyšíte záznam vystoupení Joseho Gonzalese, které proběhlo roku 2008 v paláci Akropolis. Rádio 1 on stage s Jose Gonzalesem. V úterý 23. června od 22 hodin.
1: Rádio 1 CZ.

Máme za 3:30. Posloucháte Rádio 1. A kde nám hrají Tata Boys Umělá s hostující Sárou Vondrákovou z alba V původním snění. Jejich letošní novinka. Tolik Tata Boys. Dále přišli s novou deskou také Future Islands, když se jedná o takovou kompilaci. Jmenuje se From a Hole in the Floor, to je Fountains of You. A neobsahuje sice největší hity Future Islands, ale jejich oblíbené záležitosti. No a my si poslechneme skladbu The Chase Future Islands právě teď na Rádiu 1.

0: novým albem také přišla kapela The Blue Radleys, In Spite of Everything se jmenuje. A Do Better, Now Better je věc, která je právě také na tomto jejich novém albu Blue Radleys.
1: Pojď, kluci!
2: Ale namazali jste se, že jo?
3: Radio 1.
0: No a další kapela, která začala již v 90. letech, Inspiro Carpets, Drag the Back, předznamenává jejich další desku, která by měla v příštím roce spatřit světlo světa. Inspiro Carpets, Drag the Back.

0: Kulturní servis.
1: Magin 40 minut, neděle 21. června 2026, no, a to je čas, který je na Rádiu 1 pravidelně vyhrazen kulturnímu servisu jeho premiéře. Začnu tedy hned festivaly Jean Globalizace. Festival nového cirkusu na různých místech probíhá v Plzni. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor. Nefestík, multižánrový hudební festival pod Zelenou horou v Nepomuku. Regiony, mezinárodní divadelní festival v Hradci Králové. Haunspalský festival, hudební festival na Haunspalce v Centrálním parku.

0: filmy. Edison Film Hub, tam v 18 hodin a v 19.45 můžete zhlédnout film Sip and Pain Gauguin. Kino Pilotů ve 20.30 Odhalení, ve 20.40 Posedlost, kino Aira v 17.30 Kit plus Interstellar. A galerie EPO 1 v Trutnově, tam můžete zhlédnout výstavu Pavla Holečka Neokosmos. Arto.to galerie v Uhelné mlýně Timo bude. Depo 2015 v Plzni vystavuje Jan Lichterberg Art. V Kempu Centrum architektury a městského plánování stavba povolena. Výstavy, které jste neskyhli. Kulturní stanice Galaxie, výstava současného umění s názvem Doma. The Chemistry Gallery Bad Orten, tvoje krev, moje růže. Galerie Středočeského kraje Meltzer Kincel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác, Národní galerie Praha 230 let. V DOXu od 16 hodin provede výstavou Jiří Petr Bok, deník pacienta s umělcem a kurátorem. Galerie hlavního města Prahy Zámek Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café Jan Pospíšil, Chaos Line. Muzeum Montanelli, Who, Why. Kaštan, scéna un jazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Nepravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Štrety, Šimon, Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Vila Pelé, výstava Andreje Dubravského, The Rest. Meat Factory, galerie Kostka. Borsos Lerins, Spectre in the Wage, galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, One Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Karpuchina galerie Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Trommel. Čítárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Novoměstská radnice, František Koudelka, výběr z díla. Pražský hrad, jízda na Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad srdce současného umění. A galerie C12, Michal Sinek, After Image. A v rubrice Koncerty a tančírny jedna záležitost v Jazz Doku ve 20 hodin Baroš Kincel Project featuring Max Light and Jesse Simpson. Ostatní v DOXu v 17.30 křest katalogu k výstavě Jiří Petr Bok, deník pacienta. No a na Rádu 1 v 18 hodin Breakbeat konference, ve 20 hodin novinky na alternativní scéně, které uvádí Josef Sedloň. Reprízu hit parády, reprízu kulturního servisu si můžete poslechnout v 16.15. No a do 9. hodiny, kdy přijde na řadu repríza hit parády Rádia 1, ještě tady pár písniček a na úvod hned pomínka. Nebo takové připomení koncertu, který se uskutečnil ve středu v O2 Univerzum. David Byrne přivezl svoji koncertní show k albu Who's the Sky. No a my si právě připomeneme tento koncert s skladbou Everybody Loves. za malou chvilinku na Rádiu 1.
1: One, two, three, and...

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Starter USM After the Watershed, tak z kompilace Straw Donkey, The Complete Singles. Máme za 5 minut 9, posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
4: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
5: Reklama na Radio 1.
6: No a před 9. hodinou já mám pro vás poslední skladbu dnešního mého ranního vysílání. Jak už pode mnou slyšíte, je to Nick Cave, Into My Arms. A tímto se vracím k jeho včerejšímu koncertu v Letňanech na Metronom Festivalu. No já se s vámi loučím, přeji vám hezkou neděli. Snad vás to teplo tak nezmůže. Můžeme se slyšet ještě Pohyt parádě u všech hudeb světa, anebo někdy příště na Rádio 1. Mějte se moc fajn a třeba dál i s Rádiem 1. But if I did, I would kneel down and ask him.

Milí přátelé, je 18. června a je tady čtvrteční večer a s ním další vydání pořadu zvaného Hitparáda na Rádiu 1. Moje jméno je Jerry a přeju vám příjemný poslech a jako vždycky je tady pro vás připraveno celkem 20 soutěžních skladeb v dnešním žebříčku. Je dobré na začátku jaksi poděkovat, takže děkuji za minulý týden, kdy tady za mě byl kolega Robert Procházka, který pro vás připravil novinky a pokud správně koukám, tak všech 5 novinek postoupilo, což je super. Zároveň děkuji vám posluchačům, kteří jste do Hitparády hlasovali. Ještě si řekneme, jak hlasovat správně a třeba i proč, protože samozřejmě pokud zahlasujete, tak automaticky máte šanci získat nějakou sympatickou výhru od nás, od Rádia 1. Jako vždy začneme dnešními 5 novinkami, které jsem se snažil vybrat dost barevně, tak aby to nebylo na jedno brdo, tak posuďte sami, jak se vám to bude líbit. Ještě jednou hezký poslech Rádia.

0: pojďme na novinku první. Dáváme si ji i v souvislosti s festivalem Creepy TP, který proběhne od 10. do 12. července, kde se zvláštní dvojice s názvem Debasement také ukáže. Ali Logout a Margot XX, tak se jmenují členové Debasement. No a jejich track Stay in Your Lane je ze stejnojmenného vlastně není to stejnojmenný, ale je to vlastně single z chystané desky ve spolupráci s lidmi, kteří se jmenují Miss Bashful a DJ ADHD. Stay in Your Lane, to jsou Debasement a novinka první.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Dnešní první novinka Debasement a skladba Stay in Your Lane. No a můžeme se posunout dál, rozhodně změníme žánr. Koukneme se za berlínským triem vedeným pianistou Mosesem Juffim, který si říkají Moses Juffy Trio. Vydáme se do takového velmi sympatického prostředí německého jazzu. Jejich EPčko s názvem Chasing Light vyšlo 29. května. Bylo natačené během jejich improvizace v jejich zkušebně v německém Neuköllnu. Samozřejmě se nejedná o čistý jazz, ale střihnutý všemi možnými modernami. A shodou okolností ta skladba, kterou si zahrajeme, tak je titulní z toho EPčka, čili Chasing Light.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak a tohle to byla dnešní druhá novinka s názvem Chasing Light, skladba od Moses Ufi Trio z Berlína. A teď se podíváme za dánským muzikantem Gustavem Bernsenem, který se skrývá pod pseudonymem GB. Ohlásil svoje teprve druhé album Herzsprung, které vyjde v srpnu. A jeho tvorba je relativně mladá, protože jeho první album vyšlo v roce 2024. Skladba Adrenalin je novinkou třetí.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tohle byla skladba Adrenalin od dánského muzikanta GB. Následuje Blood Orange, taky jednočlenný projekt pana Heinze. Jeho single s názvem Essex Honey .mp3, nejdřív jsem si myslel, že je to chyba, jako tady jsme si v rádiu omylem nepřejmenovali skladbu, ale ona se tak fakt jmenuje. Navazuje na jeho album Essex Honey, které vyšlo loni. A to je celý. Blood Orange, Essex Honey, MP3, další novinka Hitparádě.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Tak tohle to byl Def Vines neboli Blood Orange a jeho skladba Essex pod tržítko hany.mp3. No a je tady poslední novinka, to se mi hodí do krámu, protože minulý týden jsem byl v Portugalsku, tak je to portugalská zpěvačka, muzikantka a producentka Ana Lua Caiano. Její skladba Uma Vida a Ménos, což znamená O jeden život méně, je tady jako novinka poslední a je to vlastně single, který předznamenává podzimní její album. Tak jo, poslední novinka Ana Lua Caiano a Uma Vida a Menos.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

Milí přátelé, tak doznělo všech pět novinek a teďka vám řeknu pár důležitých informací, které by vám mohly pomoci se orientovat. Hitparáda Rádia 1, i když pevně věřím, že vzhledem k tomu, že už tento pořad vysíláme od roku 1991, tak se asi orientujete. Ještě jednou díky za hlasování. Hlasovat můžete vždy po skončení pořadu, respektive přesně ve 22 hodiny na stránkách Rádia 1 v sekci Hitparáda. Když zahlasujete pro hodně skladeb, ten váš hlas má větší váhu a můžete tak protlačit svoje favority. Teď už třeba víte, jaké jsou ve hře novinky. Pokud zahlasujete, tak také jste automaticky zařazeni do slosování o nějakou tu cenu. Abych byl konkrétní, tak dnes večer budeme rozdávat lístky na koncert novozélandské pěvice Aldous Harding, kterou jsme taky měli nedávno v parádě. Ta bude vystupovat už 22. června v klubu Roxy. Takže i vy, kteří posloucháte 21. června, tak snad se včas dozvíte z vysílání nebo z mailu od kolegyně, že jste vyhráli a budete moci jít do Roxy ten další den. Příští týden to bude vinylová deska Sticky Ricky kapely Band of Hasek. To pokud byste potřebovali nějakou pobídku k tomu, abyste do hitparády zahlasovali.

Co se týká dalších informací, tak jenom zopakuji, že parádu můžete slyšet vždy ve čtvrtek večer ve 20 hodin v živém vysílání a následně v repríze, když se všechno zadaří a všechno se nahraje, tak v neděli dopoledne 9 hodin. I když si vybavuju doby, že jsem musel v neděli ráno naběhnout do Práglu a jít odvysílat parádu, kterou se nepodařilo nahrát ve čtvrtek. Nicméně ty doby už jsou, doufám, dávno pryč, takže tak. Co se týká nějakých dalších informací ohledně kulturních akcí, tak rozhodně vám zdrojem může být i web Rádia 1 anebo zpřízněný web kolegyně Jany Kománkové s názvem Proti šedi. To léto a podzim je šílený teďka. Festivaly hvězdně obsazený. Asi víte, že teď začne Metronom. Nick Cave, Sting podobně. Budou v Praze hrát v černu Aldous Harding, kterou jsem zmiňoval, Duran Duran, Men I Trust. Proběhne Mighty Sounds, Kraftwerk v červenci, Susan Vega v červenci, Colors of Ostrava. Omlouvám se všem těm akcím, který vynechávám, ale prostě

toho opravdu mraky, mraky, mraky. Teďka možná jedna čerstvá pozvánka, alespoň teďka na sobotní akci, což samozřejmě pro vás, který posloucháte v neděli, lehce, jak si už to řekl drobně, mimo, ale stejně. V sobotu v musicalu Modrá opice, což je úžasný podnik, proběhne festival Rebirth of the Death Volume 3. Zdravím Editu. A koukám, že front kapelou tam budou Kryptor. Doufám, že tam ještě zpívá náš bývalý kolega z Rádia 1 Marcel Pípa Novotný. No a zbytek už bude historie, pakliže se do té Modré opice vypravíte. Tolik alespoň stručně, při těch akcí je opravdu mraky, takže třeba příští týden si dáme zase nějaký podrobnější přehled. Novinky máme za sebou, pojďme se podívat, jak dopadl žebříček hitparády Rádia 1 s datem 18. června. No a dopadl docela, jak už jsem říkal, tak vlastně postoupilo všech pět novinek, což je vždycky dobrý, občerství to ten žebříček. Nicméně na 15. místě je věc, která nebyla novinkou z minulého týdne, ale už zhruba z doby před třemi týdny. Minneapolisská kapela She's Green, která bude vydávat EPčko s názvem Empty House v červenci, a my si skladbu Empty House v takovém shoegazovém dreampopovém hávu hrajeme právě teď na 15. místě. Posloucháte Rádio 1.

Na Rádiu 1 jste slyšeli dnešní 15. místo, projekt She's Green a skladba Empty House. No a teď se nám tady seřadily tři novinky z minulého kola. Londýnské trio veselých hopsavých melodií Jungle, ty byly svýho času hodně, hodně nahoře, se vrací s novým albem s názvem Sunshine, to vyjde 14. srpna a tady je předzvěst The Wave, 14. místo.

Na rádu jedna Jungle a skladba The Wave, aktuální 14. místo. No a do žebříčku nám postoupil také Gold Panda, britský producent, který 26. června vydá nové album Tone Up. První single z něj má název Ding the Motor a je na 13. místě.

0: Tak tohle to byl Gold Panda a jeho skladba Ding the Motor, britský producent, který chystá nové album teď ještě v červnu. No a teď je tady zpívající herečka a modelka Cara Delevingne. Upřímně jsem čekal, co z toho vyleze, a myslím si, že docela fair věc. Out of my head, věc z 29. května, jedná se o její debutový single. Produkoval to člověk, který se jmenuje B.J. Barton, myslím, který spolupracoval třeba s Bon Iver nebo Charlie XCX nebo s Nine Inch Nails. Novinka minule, aktuálně 12. místo.
1: Rádio 1, dívka s kytarou.

Tak toto byla Cara Delevingne a skladba Out of My Head. Koukám, tady mám sami jako rychlovky hrozný, to skončíme brzo dneska. A nebo vymyslíme nějakou dlouhou retro skladbu. Už jsme totiž u 11. místa, kde je belfastské trio Kneecap. Ostré trio. Spolu s britským básníkem Kate Tempest. Irish Goodbye. 5 týdnů v parádě. Rádia 1.

0: Posloucháte Rádio 1, tohle to byly Kneecap a Kate Tempest a Irish Goodbye, skladba, která byla minulý týden na 12. místě, teďka na místě 11. a je tady už 5 týdnů. No a za malou chvilku si zahrajem dvojici Fuckers, která je tady už 7 týdnů, takže dneska asi naposledy 10. místo, skladba Butterflies.
1: Inhaluje Rádio 1.
0: No tak samozřejmě, já se musím opravit, já jsem pustil dvě skladby za sebou, takže ty Fuckers před chvilkou dozněly a to, co jsem vám chtěl říct, tak jsou Over Mono, který budou znít teďka na místě 9. No což, stane se.

Na 9. místě v hitparádě Rádia 1 to byli bratři Tom a Ed Russellovi z Walesu, neboli Overmono, a jejich druhé album, chystané druhé album, které vyjde 7. srpna. Můžeme se těšit na letošní Popmese v Brně, kde pravděpodobně Overmono, tedy oni tam budou vystupovat a pravděpodobně představí nový matroš z téhleté připravované desky. Zatím tedy 9. místo a 2. týden v hitparádě Rádia 1. Už jsme si odehráli v žebříčku 3 novinky z minulého kola, teď nás čeká další a bude se jednat o Weezer, což je jedna z legendárních kapel let 90. z Los Angeles. Už 20. desku se chystají vydat v srpnu a my si hrajeme skladbu We Might As Well Be Strangers featuring Wednesday. Weezer, novinka z minula, aktuální 8. místo.

Stále posloucháte Rádio 1 a stále je tady Hit Paráda. Příjemný poslech vám přeju. Tohle byly Weezer na 8. místě. No a teď už se dostáváme k 7, ke kapele Death Cab for Cutie. Druhý single z už vyšlé desky I Will Chew Tower, ona vyšla 5. června, se jmenuje Punching the Flowers.

Deathcap for Cutie, dnešní sedmé místo Punching the Flowers. No a teď úžasná věc, Boards of Canada držej se na místě šestém, vydali novou desku po 13 letech, ta se jmenuje Inferno. Oni už mají teďka venku další single, nicméně my si hrajeme stále ten květnový Tape 05. Tohleto bratrské duo Skocka. No a jinak já teda jsem hrozně rád, že vyšly ty Boards of Canada, protože to je jedna z věcí, která mi hrozně pomáhá jako v poslechu k práci a teď už sjíždím celou jejich diskografii, ale to vy jistě jako pravidelní posluchači Rádia 1 vám to nemusím vykládat, že to tak, že je to prostě dobrý.

Boards of Canada, šesté místo Tape 05. No a teďka Lamp Chop, taky už letitá kapela chlapíka jménem Kurt Wagner. A už 17. album, který vyjde v srpnu, romantická skladba Weekend na místě 5.

No vydá, tak už se docela jako mílovými kroky koukám, blížíme ke konci a to je teprve 9:45, tak dneska to bude jako trošku kratší pořad. Co se dá dělat, snad mi to odpustíte a to příště třeba nějak nastavím. Každopádně máme za sebou Lampchop a skladbu Weekend na 5. místě a teď je tady Lou Rhodes, kterou znáte z kapely Lamp a její kapela Kyoto, respektive to dvoučlenný projekt, nicméně teď tady nedávno byli, hráli v Praze. Aktuálně v tom dobrém slova smyslu žijí z desky Black Salt. Ta jejich druhá deska vyšla v dubnu a my už si 7. týden, čili pravděpodobně naposledy teďka, hrajeme skladbu Warpaint. Tady jsou Kyoto.

Tak, milí přátelé, máme za sebou už čtvrté místo Kyoto Warpaint. A než se podíváme na místo třetí, tak samozřejmě pár věcí si ještě zopáknem. Zopáknu vám například to, že do hitparády se dá hlasovat na stránkách Rádia 1 a to vždy ve čtvrtek ve 22 hodin. Celé hlasování probíhá až do dalšího čtvrtka, kdy v 15 hodin, pakliže to neuřízneme dřív, 15 hodin hlasování končí a následně se z toho stane žebříček. Ten aktuální má datum 18. června. Reprízu případně posloucháte v neděli 21. Díky všem za hlasy. No a tradičně i dnes si řekneme ty skladby, které z hitparády vypadly. A byly to Future Islands, Kurt Weill, Solvex, Ella Thompson, Party Dozen. Ale budiš útěchou, že do žebříčku postoupilo všech pět novinek. No a i dnes tady máme jména tří výherců. Dnes tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldous Harding. Ta bude vystupovat 22. června v klubu Roxy. Tak a teď ta jména. Honza Adam, Přemysl Krejza a Valerie Vivien. Gratulace velká. V rámci zveřejněného žebříčku dnes ve 22 hodin tam svoje jména také naleznete a kolegyně vám určitě pošle e-mail s tím, jak si lístky na koncert Aldous Harding můžete převzít. No a upoutávka na příští výhru, tak příště budeme losovat výherce vinylové obdoby alba Sticky Ricky od kapely Band of Hasek.

0: Tak, to byla vzpomínka na rok 1994, Sensor album Stacked Up, skladba Age of Panic. No a teď už nás čeká poslední postupující novinka z minulého kola. Jsou to Acid Rap, který mám rád a který dělají moc sympatickou a takovou jako, jak bys to řekl, butt shaker muziku, že prostě přitom musíte tím zadkem aspoň trošku mrskat. Acid Rap, francouzsko-alžírský kolektiv, měl jsem tu možnost se s ním potkat kdysi v Brně na popmese. Zítra, tedy 19. června, vydají čtvrtou desku s názvem Resource a my si hrajeme už druhý single Jasmin Al-Sham. Tady jsou Acid Rap.
1: Přistupte blíže, právě se začíná.
2: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky, poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu. Haligali a létající

0: kačeři, hadí žena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350 a jako zlatý řep večera opička Kiki. To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
1: Co je tohle za cirkus?
2: To není žádnej cirkus, to je Radio 1.
3: Hi, this is RC Arab and we are really happy to be on Radio 1.

Acid Rap, Jasmin Alsham, třetí místo, krásná to věc. Teď sice už to název může připomínat, ale zcela něco jiného, skotské duo Arabstrap. Skladba Juju, teprve 3 týdny v Prádě, zatím úžasné umístění na místě 2. Jejich nová deska, na kterou se moc těším, vyjde letos v září.

Rapstrap, UUU, dnešní druhé místo. No a už nějakou dobu, konkrétně 7 týdnů, máme na špici dvojici Massive Attack a Tom Waits. K těmto dvěma jménům asi není příliš třeba, a zvlášť, když už tady hrajeme takovou věčnost, nic říkat. Jsou to prostě dvě legendy. Ani jedna z nich už dlouho nic nevydala, takže jsou tady se společným singlem Boots on the Ground.

To bylo první místo hitparády Rádia 1, Boots on the Ground, Massive Attack a Tom Waits. No a nyní následuje stručná rekapitulace dnešního odvysílaného žebříčku hitparády Rádia 1.

0: posloucháte Radio 1.
1: Tak pojďme na to. Tohle to jsou The Basement, skladba Stay in Your Lane, novinka první. No a zcela něco jiného jsou Moses Ufi Trio Chasing Light, berlínská trojice, jako novinka druhá. Danský muzikant GB Adrenaline.

projekt Deva Heinze Blood Orange a Sex Honey MP3. Další novinka tohoto kola. A máme tady taky portugalskou zpěvačku Anu Lua Cayano, Uma Vida a Menos. Aha, Uma Vida Menos, jasně portugalské. Patnácté místo, kapela z Minneapolis, She's Green a skladba Empty House. Tohle je jedna z postupujících novinek z minulého kola Jungle a The Wave 14. Britský producent Gold Panda už příští týden uchystá novou desku Ding the Motor, to je místo 13. No a kdo by to byl řekl, Cara Delevingne, Out of My Head, 12. místo, postup z novinky z minulého kola. Spolupráce Kneecap a Kate Tempest vyústila v single Irish Goodbye, 11. Tohle už jsou newyorští fuckers. Butterflies, desítka.

Tape 05, tak se jmenuje květnový single od Boards of Canada, který už mají venku desku. Inferno se ta deska jmenuje. Místo šesté. Lamb Chop Weekend, pětka. No a maximální počet týdnů v žebříčku pravděpodobně již dnes vyčerpali Kyoto. Warpaint, místo

Acid Rap, Jasmine Alsham featuring někdo, kdo se jmenuje Val Alkak. Zítra, tady 19. června, jim vychází už čtvrtá deska. Trojka, novinka z minulé. Skotské duo Arab Strap, Jujuju, úžasná věc a dvojka. No to je první místo. Boots on the ground, Massive Attack, Tom Waits. Dnes jste z hitparády slyšeli už všechno a já se budu těšit příští týden 25. června zase naslyšenou na všech našich frekvencích. Mějte se krásně, dejte na sebe pozor a přeju vám krásný týden.

0: Žákem. Každý čtvrtek od 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato.
1: Nazdar, chlapci. Jsem strašně rád, že jste tady.
2: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
1: Ale počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
3: A my jsme z Rádia 1.

0: Česka. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Rats a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, ostrov Štvanice.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Reklama na Radio 1.

zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1. Festival Regiony pokračuje třetím dnem v Hradci Králové s mezinárodním programem pro děti i dospělé. I v neděli najdete nejvíce programů pro děti v divadle Drak a jeho okolí, kde od rána probíhají představení a dílny pro všechny věkové kategorie. S dětmi ale nemusíte zůstávat jen u Draku. V 15 hodin můžete vyrazit do Žižkových sadů nebo o 15:30 na letní scénu Klicperova divadla. Ve 4 hodiny pak začíná na jižních terasách Plevel, výtvarná inscenace pro děti od 5 let. Dnešní festivalový výběr je opravdu mezinárodní. Španělský soubor El Patio přiveze do studia Drak inscenaci Entrañas Nitro a francouzská Kompanie Babel uvede ve studiu Beseda inscenaci Pérez, otcové o úskalých otcovství. Obě ve dvou reprízách odpoledne. V 17:30 na Malém náměstí pokračuje festivalový projekt Tohle město není pro starý od Chemického divadla a divadla Setkání. Ten byste si rozhodně neměli nechat ujít. Večer v 19 hodin pak na hlavní scéně Klicperova divadla uvedou Městská divadla Pražská adaptaci románu Michela Holebeka Zničit v režii Tomáše Rályše. Od 21 hodin v Šapitoho divadla Drak vystoupí Orchestr posledního dne. Těleso, které vzniklo za účelem melodramatizace konce světa. Ve stejný čas na letní scéně zahraje Jazz Police s pestrým programem světových hitů od 60. let po současnost. Od 22 hodin a 30 minut pak v Šapito u Kašny předvede Sára Vosobová svou poetiku, kde něžné texty narážejí na silný vokál a zasněné instrumentální pasáže. Kompletní program najdete na festivalregiony.cz. Zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1. Yeah.

Hezké dopoledne, máme 6 minutek po 11. hodině v neděli 21. června roku 2026. Posloucháte Radio 1, kde právě začal pořad Všechny hudby světa, hodinka věnovaná World Music, kterou můžete slýchat na Rádio 1 každou neděli mezi 11. a 12. hodinkou. A dnes vás tou hodinou provede Filip Týc. Máme první letní den. Kdyby to nebylo poznat. No a první skladbu ve všech hudbách světa obstarali Dalata, kteří vydali letos novou desku, která se jmenuje Age of Blue. No a my jsme z ní slyšeli skladbu s názvem Tinkpa. Tolik Dalata. A v podobném rytmu budeme ještě pokračovat. Ana Lila Down Sanchez, vystupující pod jménem Lila Downs, vydala také novou desku. Ta se jmenuje Cambias Mi Mundo. No a přesně i tu stejnojmenou skladbu, která je na této desce, si právě teď poslechnem ve všech hudbách světa. Lila Downs, Cambias Mi Mundo. Já vám přeju příjemně strávenou neděli a hezký poslech Rádia 1.

Trošku se mi to pomotalo, Lila Downs, Cambias mi mundo, byla až ta druhá záležitost, která právě teď dozněla. No a před Lilou Downs mohli slyšet ještě Združení Rua Das Pretas pod vedením brazilského skladatele kytaristy Pierre Aderneho. A Rua Das Pretas mají album Povo Brasileiro a my jsme z něj slyšeli skladbu Benguela, poté Lila Downs. No a teď už přijde na řadu keňská reperka Muthoni Drama Queen, vlastní jménem Muthoni Ngonga, která má venku album Now It's Experience Talking a pustíme si skladbu s názvem Bazu Muthoni Drama Queen. Posloucháte Rádio 1 a pořad Všechny hudby světa.

11:25 minut na Rádiu 1 ve všech hudbách světa nám právě teď dohráli Altingin, což je nizozemsko-turecká psychedelická rocková kapela z Amsterdamu. Mají venku album s názvem Garip a my jsme si poslechli ukázku Neredesin Sen. Tolik Altingin. Následuje Ali Keita, trio Ali Keita, balafonista ze západní Afriky, žijící v Berlíně, který vydal album Balafon Evolution. Poslechneme si skladbu Peace in the World, po něm ještě budou následovat Bongeziwe Mabandla, což je jihoafrický hudebník, a on nám zahraje skladbu Zama a poté ještě gitary Baro z věcí Kolonkan z jejich desky Baroko gitáry. Takže začneme s Ali Keita Trio, no a já vám přeji příjemný poslech a hezkou neděli.

dohrála Fatoumata Diawara z Mali. Z jejího čerstvého alba Massa jsme poslouchali věc s názvem Lahidu. Před Fatoumatou Diawarou nám hráli Kiss Facility, což je duo z Paříže, které tvoří Majach Alkateri a Salvador Navarnet, kteří mají album Kazna. My jsme poslouchali skladbu Ishara. No a před nimi jste slyšeli Gitary Barou Bonge, Zive Mabandla a Likejta Trio. Blíží se 12. hodina, to znamená, že se blíží i konec dnešního vydání všech hudeb světa. Hodinka věnovaná World Music, kterou můžete slýchat pravidelně každou neděli mezi 11. a 12. hodinou. Dnes s vás tou hodinou provázel Filip Týc, no a mám pro vás připravenou ještě jednu poslední skladbičku, a to bude Angelique Kidjo, zpěvačka z Beninu, která letos na jaře vydala také nové album. To album se jmenuje Hope, už jsme si z něj pár skladeb zde hráli, no a ještě si zahrajeme. Dnes je na řadě věc s názvem Jeruzalema. Angelique Kidjo, já jenom doplním, že seznam odehraných skladeb již visí na stránkách Rádia 1 pod pořadem Všechny hudby světa. Přeju vám hezkou neděli, mějte se fajn, zkuste se někde schovat do stínu. A budu se těšit na Rádio 1 opět naslyšenou třeba za 14 dní. Mějte se moc fajn, tady je Angelique Kidjo.

0: incredible conglomerate of music.
1: Reklama Rádia 1.
2: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává nejen Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
8: Reklama na Radio 1.

Čtvrtina mlíčka, pět.

0: To můžete...
1: Tak můžu říct. Tako za mě, počkejte. Tako za už mě neposlouchá. Nebo jak?
0: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Tako za už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha,
0: a tak to bude,
1: jo a jo, to
0: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak to je všechno.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 23. června uslyšíte záznam vystoupení Joseho Gonzalese, které proběhlo roku 2008 v paláci Akropolis. Rádio 1 On Stage s Jose Gonzalesem. V úterý 23. června od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

Posloucháte Polední klid na Rádiu 1. Tohle byly The Cure a ukázka z jejich alba Disintegration. The Same Deep Water As You. Předtím se slyšeli projekt Zimmerman, což je basista kapely Baltazar. A dali jsme si píseň Perfect Guy. Předtím Bára Zmeková, Susedková, anebo Mazoch Alibánský ve své skladbě Five. A teď se vrátím ke včerejší návštěvě festivalu Metronom. A dáme si tři věci, které jsem tam viděl. Slow Dive, Falling Ashes, Nick Cave and the Bad Seeds, Hollywood a The Flaming Lips, Brother Eye. Tak krásný poslech. A mezi tím mi třeba na chat můžete poslat zprávu, jak obvykle trávíte polední klid.

0: jedno.
1: Je, chtěl si rádios potvituněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
5: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
6: Reklama na Radio 1.

13 hodin 8 minut, druhá hodina poledního klidu je v plném proudu. Před chvilkou hrál Kiva Nueten a jeho skladba Night Has Come. Teď už Likely, která také vystoupila na Metronomu v pátek. A tohle je její krásná věc, I Know Places. Za chvilku se přesuneme do Holandska a tak trochu do Austrálie. Dan Tufi, Time Stole My Angel a Wild Pumpkins at Midnight. A krásná věc. Oceánu a dětských duších Oneness. A pak se podíváme na novinky v hitparádě Rádia 1. Krásný poslech.

Where the many as known as the one.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo DeBasement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme je také na Creepy TV

Představujeme si také berlínské trio Moses Ufi Trio a jejich novou věc Chasing Light. Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

0: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
1: Pro polední klid jsem dnes vybral skladbu Adrenalin, protože se můžeme trošku už do odpoledne probouzet. Pak následuje pár takových písničkářských věcí. Back, Ride Lonesome, potom novinka od Kevina Morbyho Natural Disaster. A nebo Kurt Weill, 99th song. A tuhle tu druhou hodinu zakončíme s The Verve, písní Sonnet a PJ Harvey, I Inside the Old I Dying. Tak stále přeju pěkný poslech poledního klidu.

0: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gako, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quick Stop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkaj, Satanské tango, vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh NanoBag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z pěti letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
0: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz. Yeah, well.

0: jedno.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
4: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
5: Reklama na Rádio 1.

Posloucháte Radio 1 a začala třetí hodina dnešního poledního klidu s Davidem Pomahačem. Před chvilkou nám dohrála PJ Harvey a krásná věc, po které bylo pojmenováno i album, zatím poslední od PJ Harvey, Eye Inside the Old Eye Dying. A teď už Roger O'Donnell, I Could Have Known, za chviličku The War on Drugs nebo Warhouse. A také se podíváme na novinky ve Velké sedmě Rádia 1.

po nasazené novince v hitparádě Velká sedma Rádia 1, kterou obstaral Petr Linhart a jeho nová píseň Marie na staré sociální síti, si tu dáme ještě jednu domácí věc a to je kapela Friedberg a krásná věc Wow. Můžete se ještě těšit na Petra Gabriela anebo

0: tohle je Peter Gabriel a jeho píseň Been Undone v Dark Side remixu. Je to z jeho zatím posledního alba, které postupně uvolňuje o každém úplňku a na konci roku se promění v kolekci nových písní. Právě jsem doplnil svůj dnešní tracklist poledního klidu. Můžete se na něj podívat a je na čase se rozloučit. Mějte se moc hezky. Doufám, že budete i nadále poslouchat Rádio 1. My se uslyšíme ve středu od 12 do 15. Užijte si krásný zbytek velmi teplé neděle. A jako poslední píseň tu budeme mít 16-minutový opus od finského písničkáře Mikko Joensuu. Tak se jmenuje. A ta píseň se jmenuje Thy Will. Tak se mějte moc hezky. Papa.
1: V zimě vás nezahřejeme,
2: létě neochladíme, ale jsme vás.

0: jedno.
1: Je, yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Code Line se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Code Line. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
4: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těšte na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Rats a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června, Praha, ostrov Štvanice.
5: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A na život to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
6: Reklama na Radio 1.

Thank you.

Ahoj, vítám vás u poslechu Rádia 1. V tuto neděli 21. června jsem tady já, Ondřej alias Not Me, jako záskok za Ondřeje Kolise. A mým domovským pořadem je Cluster, který se zrovna vysílal včera od 8 do 10. A měli jsme tam hodně zajímavýho hosta, měli jsme tam Honzu Barneta, pořadatele festivalu Rosnička. Jak už jste asi slyšeli v reklamě předcházející mému vysílání, tak koná se již příští víkend ve Svitavách. No a první skladba byla od interpretky Mary Ochur, skladba Tu Transcend z jeho alba Weimar. Taková ukázka toho, kdo je jedním z headlinerů tohoto festivalu. Je to tedy Mary Ochur v koncertu. A teď posloucháme polského zadumaného Piotra Kurka, skladba Dances. Já první hodinu určitě budu věnovat více ambientní hudbě, ale postupně se propracuji k nějakým více živějším věcem, tak jak je zvykem z našeho pořadu Cluster, který dělám společně s Mikem H. Takže až do 6 se mnou vysílání Rádia 1 a od 6 se můžete těšit na Breakbeat konferenci. Od 4 bude zpravodajství regionů a následně si přečteme kulturní servis a já vám přeju příjemný poslech.

Občas se taky přihlásím s nějakým chytrým komentářem, ale budu se primárně snažit míchat hudbu z playerů. Tohle jsou Kraftwerk Techno Pop. Předtím to byla berlínská kapela Kulkul a jejich skladba Unterm Himmel. Moc bych si přál, kdyby Kulku někdo přivezl do Prahy, prosím, přivezte je.

music, non-stop. Music, non-stop. Techno pop. Music, non-stop.

Tohle je Chris Immler, další headliner festivalu Rosnička. Myslím si, fantastický booking. Slyšel jsem Chrise Immlera, tuším, že už dvakrát v Německu. V Berlíně usazený interpret, už má za sebou 4 alba a tohle je ukázka z jeho LPčka Operation Shanhaid z roku 2022. Skladba se jmenuje Chimeran Embryo a Chris se postupně z němčiny pustil do zpívání v angličtině, jako na posledním albu The Internet Will Break My Heart, kterým tak nějak prorazil, ale než si vyposloucháte tohle fantastickou skladbu, tak já ještě uvedu předchozí track a to byl od francouzského projektu OSE. 29 hodin 08 minut se jmenuje, no a původně je to z roku 1977 z jejich LPčka Adonia, který vyšlo v represu v letošním roce na německé značce Bureau B.

další skladba od Mary Ochur, tentokrát ve spolupráci s bubenickým projektem Your Government, což jsou kolaborace, které se mi z její tvorby líbí asi nejvíc. Skladba se jmenuje Authority Home.

0: No. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Legendární The Cure přicházejí prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčanskom letisku v středu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino, today is yours. Feel good.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Radio 1 zátiší slaný žit.

0: zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1. Festival Regiony pokračuje třetím dnem v Hradci Králové s mezinárodním programem pro děti i dospělé. I v neděli najdete nejvíce programů pro děti v divadle Drak a jeho okolí, kde od rána probíhají představení a dílny pro všechny věkové kategorie. S dětmi ale nemusíte zůstávat jen u Draku. V 15 hodin můžete vyrazit do Žižkových sadů nebo o půl čtvrté na letní scénu Klicperova divadla. Ve 4 hodiny pak začíná na jižních terasách Plevel, výtvarná inscenace pro děti od 5 let. Dnešní festivalový výběr je opravdu mezinárodní. Španělský soubor El Patio přiveze do studia Drak inscenaci Entrañas Nitro a francouzská Kompanie Babel uvede ve studiu Beseda inscenaci Pérez, otcové o úskalých otcovství. Obě ve dvou reprízách odpoledne. V 17.30 na Malém náměstí pokračuje festivalový projekt Tohle město není pro starý od Chemického divadla a divadla Setkání. Ten byste si rozhodně neměli nechat ujít. Večer v 19 hodin pak na hlavní scéně Klicperova divadla uvedou Městská divadla Pražská adaptaci románu Michela Holebeka Zničit v režii Tomáše Rályše. Od 21 hodin v šapitou divadla Drak vystoupí Orchestr posledního dne. Těleso, které vzniklo za účelem melodramatizace konce světa. Ve stejný čas na letní scéně zahraje Jazz Police s pestrým programem světových hitů od 60. let po současnost. Od 22 hodin a 30 minut pak v šapito u kašny předvede Sára Vosobová svou poetiku, kde něžné texty narážejí na silný vokál a zasněné instrumentální pasáže. Kompletní program najdete na festivalregiony.cz. Zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1.
1: Rádio 1, na plutu by se divili.

Jak už Znělka napověděla, tak čeká vás kulturní servis, který vám přečtu já, Ondřej alias Not Me, který tady dneska zaskakuju za Ondřeje Kolise, neděle 21. června. Ještě můžete stihnout určitě spoustu zajímavých věcí, je tady hodně galerií, festivaly, koncerty, tančírny a samozřejmě program Rádia 1. Začněme festivaly. Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor. Nefestík, multižánrový hudební festival pod Zelenou horou v Nepomuku, takže pokud posloucháte z Nepomuku, ještě můžete dnes vyrazit na závěrečný den tohoto festivalu. Festival Regionik, kterému zde bylo zpravodajství, pokračuje i dnes v Hradci Králové. Hanspalovský festival, to je hudební festival na Hanspalovce v Centrálním parku. Můžete taktéž vyrazit do kina. Do Edison Film Hubu od 6 nebo od 7:45 na film Sip and Paint Gauguin. V kině Pilotů od 8:30 odhalení a od 20:40 film Posedlost. V kině Aero od 17:30 Kit a Interstellar. A teď dlouhý výčet galerií. Jdeme na to. EPO 01 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos, Arto.to galerie v Uhelném mlýně uvádí výstavu Timo Bude. Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg, Art. V kempu, tedy Centru architektury a městského plánování, stavba povolena, výstavy, které jste nestihli, a kemp totiž zavírá na dobu rekonstrukce své aktuální působiště v takzvaných pragrových kostkách na Karlově náměstí, přesouvá se na tržnici a je tady ještě možnost se podívat do kempu. Kulturní stanice Galaxie. Doma výstava současného umění. The Chemistry Gallery představuje Beta Ortena Tvoje krev lomeno moje růže. Galerie Středočeského kraje Meltzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci je uváděna výstava NGP 230 let. V DOXu, tedy o 4 hodin, výstavou Jiří Petrbok, deník pacienta s umělcem a kurátorem. V galerii hlavního města Prahy na zámku v Troji výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2. V Rock Café Jan Pospíšil Chaos Line a v muzeu Montanelli Who, Why. V Kaštaně scéna Unijazzu můžete navštívit ještě dnes všechny krásy světa. V Kunsthalle Praha Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravské galerii v Brně Napravená křivda, příběh sbírky Štefana Hellera. No a v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze Vita Eternis, výstava o restaurování. V galerii Josefa Sudka Mucha Štrety Šimon Prajsik, výstava grafiku. Galerie Lázně Liberec Jiří Černický, Západ země ze slunce. Na Chvalském zámku Cesta kolem světa za 80 dní. Ve Vile Pelé vystavuje Andrej Dubravský The Rest. V Meat Factory Galerie Kostka najdete výstavu Borsos Lurins Specter in Divec. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích uvádí Krištofa Kinteru velkoformátové limitované printy. V nové budově Národního muzea Czech Press Photo. Pragovce galerii výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka dnes představuje výstavu umělkyně Kateřiny Šťastné Intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec Present Perfect Otisky času v současné keramice. Karpuchína galerie Natálie Pejchová Stay in Touch. Ve Veletržním paláci Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích Bienále ve věci umění 2026. V galerii Benedikta Rejta v Lounech najdete výstavu Františka Kincla Trommel. V čítárně Unijazzu Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Na Novoměstské radnici najdete výběr z díla Františka Koudelky.
na Pražském hradě, v jízdárně Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění. No a v galerii C12 vystavuje Michal Synek výstavu After Image. Tak to byl tento skutečně dlouhý, výživný přehled, kam ještě můžete dnes vyrazit na výstavu. Samozřejmě i dnes můžete zajít na nějaký ten koncert, konkrétně Jazz Dog od 8 hodin, Baroš Kinsel Project feat Max Light and Jesse Simpson. No a ještě je tady od těch půl šesté křech z katalogu k výstavě Jiřího Petrboka Deník pacienta v pražském DOXu v Olešovicích. No a samozřejmě já budu velmi rád, stejně jako ostatní DJs a moderátoři, když zůstanete věrní i dnes Rádiu 1. Já tady budu až do 18.00, kdy mě vystřídá pořad Breakbeat Conference, Kaplik a Saku. Od 8 hodin navazuje plejáda pořadu Josefa Sedloně, začínající novinkami na alternativní scéně, dále intro a seance, takže Josef tady tráví určitě minimálně 6 až 8 hodin večer, takže je dnes na co se těšit, je dnes proč zůstat věrní Rádiu 1. Užijte si zbytek neděle, já se postupně vrátím k mixpultu a přejdu k trošku tanečnější elektronice, nebo jak říkáme v pořadu Cluster, převážně odvážná elektronická hudba, nejen pro taneční parket. Takže příjemný poslech.

A tahle skladba zaslouží komentář a ještě pozvánku na akci, která se bude konat 17. července v Ankali, konkrétně v Planetě Za a přidruženému prostoru Pluto, kde dostane prostor warm-up festivalu Zmar, který se koná, tuším, že první víkend v srpnu, ale tomu se ještě pověnujeme i v pořadu Cluster. Každopádně tohle je skladba od Lukase Krona, Hals und Kopf. Lukas Kron se představí nejen na warm-upu 17. července, ale i na samotném festivalu Zmar. Na warm-upu můžete také slyšet Andrea Zuku, Shuriken Smoke Eyes, Valentína Pančáke, Vapandu s Moretim, no a Zmar Sound System, za kterým se může skrývat úplně kdokoliv přidružený k festivalu Zmar. Zajděte na warm-up, určitě zkoukněte i o čem festival Zmar je, velice příjemná akce, a tímto vás i zvu na za 14 dní na vysílání pořadu Cluster, kde se této akci, která již slaví páté výročí v Pšených lázních pověnujeme.

Tahle skladba vyšla na americké značce Dark Entries a je to re-release. Původně tahle skladba vyšla původně byla nahrána mezi lety 84 až 86 v Los Angeles interpretem, který si říká Spider Taylor. A Dark Entries vydává tyhle ty staré vykopávky a přivádí je do současného kontextu a tohle nakladatelství jsem si hodně oblíbil. Ta muzika je skvělá, zní úplně nadčasově. Takže tenhle ten track od Spider Taylor alias Jamesa Elena Taylora je touhle ukázkou, takže původně kytarista, který se přeučil na synťáky, nahrál tohle tu nadčasovou houseovou věc.

Podle zvuku jasně stará vykopávka, tentokrát konec 80. let, Velká Británie. Projekt Anet, skladba se jmenuje Dream Slumber. Vyšla na EPčku Dream 17 na BMG Records. Předtím jsme poslouchali aktuální skladbu od turecké producentky Zineb Erbay s názvem Toxic. Blíží se 5. hodina, stále posloucháte Rádio 1 a tady je Ondřej alias Not Me. Mým domovským pořadem je pořad Cluster, který vysílám společně s Mikem H. každou druhou sobotu od 8 do 10.

0: a bad record.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
4: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Ježiš, co to dělá? Radio 1. Jiné rádio, než jiné rádio.

Právě nám dohrál Suťa Kutěre z jeho skladba Bisund a právě teď posloucháte skladbu od německého producenta Axela Schäufflera, který je známý pod přezdívkou Super Pitcher a také tím, že nedílnou součástí labelu Compact z Kolína nad Rýnem.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gako, Nemino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quickstop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkai, Satanské tango, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nanobag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovák.cz.

0: Jeho týmu s IT školením od Gopas.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
1: Chcete ještě něco dodat?

Tak tohle je německý producent Roman Fliegel a jeho skladba Sapphire. A protože už se nám blíží 6. hodina, tak já už se s vámi pomalu rozloučím, aby tady pak nebyl chaos při předávání žezla pořadu Breakbeat Conference, který startuje právě v těch 6. Jsem rád, že jsem vám mohl zpříjemnit nedělní odpoledne jako záskok tady za Ondřej Golise. Já jsem taky Ondřej, přezdívám si Not Me a mým domovským pořadem je pořad Cluster, který dělám společně s Mikem H. každou druhou sobotu od 8 do 10. Nalaďte si pořad Cluster, podívejte se do tracklistu, který jsem poctivě napsal, dám aktualizovat právě teď na stránkách Rádia 1. Užijte si zbytek neděle, ideálně při poslechu 919. Mějte se hezky a zase někdy. Ahoj.

0: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

Příjemný nedělní podvečer, od mikrofonu vás zdraví Saku. Je tady pravidelný 14-dní Brybí Conference, která dneska bude plná novinek, ale trochu netypicky už vlastně v dnešní době nemixovaná. Budu to tady pouštět z Cardmasteru, tak jako se to dělá nové v denním vysílání, ale ten mix, o ten nepřijdete na Soundcloudu, potom záznam bude mixovaný, akorát, že dneska, když jsem se vrátil k těm novinkám, abych to nějak seřadil, tak už nebyl čas ten mix pořádně připravit a nechtěl jsem to tady pitlikovat úplně za pochodu. Takže záznam, ale ten už mixovaný bude. Každopádně teďkon ohlášení 2 hodiny novinek zlomených. První byla výborná věc od Fluke, to jste možná poznali, Atom Bomb. Fluke vydali teďkon takový předělávky svých starých věcí. Je to docela zajímavý. Jmenuje se to The Second Bite a oni nějakým způsobem se dotýkají své tvorby z průběhu času, takže tam najdete spoustu zajímavých věcí, které mají zároveň i takový plnější zvuk. Třeba má oblíbená Reefer and Drum, kterou určitě tady uslyšíte v pořadu Brybí Conference, ale právě Atom Bomb tam je, ale zároveň si teda nechali udělat i nějaký remixy, respektive teďkon vydali Daniela Averyho, který udělal Daniel Avery Nuclear Summer Remix, což bylo to, co jste slyšeli, trochu to zjemnil, ale je to furt docela intenzivní věc. No a další skladba, která se rozjede právě teď, to je Alex Dolby, producent z Itálie, který vydal nový EPčko a na něm je tahle skladba, která se jmenuje Lowlands. Je to taková hodně rozlámaná elektronika, ale Alex Dolby pro posluchače pořadu Brybí Conference bude navždy spojený, že je autor originálu skladby Haze Way, který remixovali Evil Nine a udělali z toho úplně nesmrtelnou záležitost. Takže si vlastně říkal, že dáme tímto shout i originálnímu tvůrci toho tracku, který podle mě málo kdo slyšel, spíš ten Evil Nine remix. Takže tohle je Alex Dolby, novinka Lowlands. No a takhle nějak tím, že to člověk nemixuje, tak bych řekl, že to bude tak skákat v tempu, v intenzitě, v poslechovosti, něco bude taneční, je tady pár opravdu skočených věcí, producenti vydávají už věci na festivaly, na léto, tak je tady ale pár i poslechových záležitostí. Následující 2 hodiny na Rádiu 1 s pořadem Brybí Conference a od mikrofonu se vám bude vždycky po pár trecích hlásit Saku. A zdravím Kaplika, který by měl být někde na cestě z návratu z jeho velkého cyklového letu.

novinka Wrong. Samozřejmě je, mohlo by se trochu diskutovat, nakolik to je zlomený do našeho pořadu, ale nebudeme puristi, a když něco vydá Mokhtar, který není nějak extra jako takový zavedený jméno, ale udělal vlny se svýma singlama, s Martinem jsme tady hráli, byly takový zlomený věci s arabskýma motivama, a tady má novinku na Steel City Dance Discs a je to taková hodně intenzivní záležitost. No a teďkon Martin Hirst, další taky jméno, který vylítlo a v progressive kruzích poměrně se zavedlo, a tady se spojil s Jamilem a udělal skladbu Entaua, což doufám, že čtu správně, což znamená You Are Him, a vydali to na právě takovým progressive labelu Renaissance.

bude Gemstone, což je mimochodem původní polovina labelu Fingerlickin a má nový single, který mu zremixoval Meat Cathy, a Meat Cathy se docela vzdálil ze svý obvyklý produkce, takže to můžete slyšet hned potom.

typický DJský materiál, tohle rumunský producent Avram, skladba Magic Electro. Ještě tam má na tom EPčku třeba skladbu It's a Fine Day a neuhádli byste, který song známý tam sampluje. No ale máme tady jedno velký jméno, který vydává nový album a podle očekávání to není úplně to, co bychom tady s Martinem hráli, nicméně producent Crafty Cuts udělal skladbu Changes a ta je taková narovnaná. Vůbec nevím, jestli by Martin souhlasil tady s tímhle trackem, ale jelikož to není, tak má smůlu. A mně to přišlo jako výborná letní záležitost, kterou Crafty Cuts vyplodil a trochu vystoupil z takové škatulky, kterou se teď poslední dobu prezentuje. Je to poctivá garážovka, ale samozřejmě, kterou v jednu chvíli i poctivě zlomí.

0: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.
1: Reklama Rádia 1.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
8: Reklama na Radio 1.
0: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.

creative in here.

Nešťastně jsem katnul předchozí track, což bylo duo z Paříže Trma. Jsem kliknul do klávesy, takže se to posunulo sice až na konci, ale krásná věc. Z tohohle jejich novýho EPčka, těchto začínajících producentů by se dalo říct, si určitě zahrajeme ještě příště. A teďkom, co tam skočilo, tak to je producent Brasika, skladba Chladny, z novýho EPčka na Humble House. Moc pěkná záležitost, Brasika je tady oblíbený producent našeho pořadu Breakbeat Conference, který posloucháte právě v druhou hodinu dnešního nedělního vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Saku a následujících 60 minut ještě s novinkama zlomený elektroniky, breakbeatů.

hodně hypnotická záležitost delší minutáže. Tohle je duo Digby on Oliver, což jsou lidi, kteří stojí za labelem Zero Tolerance, australským, takým temně progresivním labelem, který si občas dělá srandu, že byl takovej temný protipol Bedrock Records, který dělali takový progresivy spíš toho přístupnějšího charakteru, a oni v Austrálii dělali takový, dal by se říct, hodně temný tribalový záležitosti. Tohle byl Framework Breaks Remix už z roku 2025, který udělal pro jejich track Human. No a pod náma se rozjíždí nikdo menší než Elite Force, který se vrátil na scénu, má nachystaný album a teď dokonce k tomu dělá takový, říká tomu Redux, takový předělávky svých starších tracků, aby zněly současně víc cinematicky. A tohle je další, který poslal, že má hotovej, The Law of Life. Už tam to byla taková výborná pecka, trochu si pohrávající s Prodigy. Posloucháte Breví konference.

skvělá záležitost, ale to jsme zvyklí u producenta Joss Speed ze Španělska. Skladba Bitter Taste, novinka na labelu 83. Myslím si, že tohle se bude hrát v létě na velkých akcích nepochybně často. Předtím byla skladba Endusure, což znamená jemně, což ta skladba teda opravdu nebyla, od projektu Octave. A za chvíli už začíná Aures a skladba In My od Andrea Lo Remix. Pokračujeme takových už nalámaných, trošku výraznějších věcech. Už to nejsou takové klasické poslechovky, ale tak to tady v pořadu Brivý konferenc bývá. Od mikrofonu vás zdraví Saku. Ještě půl hodiny zlomených novinek na Rádiu 1.

čistý materiál pro parket a pro DJ. Tohle byly Obscene Frequencies, Field Bass, opravdu poctivá záležitost. A předtím taková temná nabasovaná věc s vtipným samplem Sunflower Masta, Le Duke. No a teďkon label True Thoughts, který zase tak často nepouštíme v konferenci, který se věnuje takovým broken beatům. Každopádně teď vydali remixy tracku z roku 2025, který má na svědomí Oliver Knight a Roots Manuva, ale já jsem tady vzal remix od Matika, ale instrumentální verzi, takže toho Roots Manuvy tam moc není, když je dobrý, ale přece jenom zdál se mi hratelnější tady ten tady ta verze instrumentální. Takže skladba Boss a Oliver Knight, Matika remix. Na labelu True Thoughts.

NOSK. Dvojice ze Španělska, bratři, jejich skladba To Dance Floor. Velmi jednoduše řečeno, tyhle tracky nepřicházejí extra s něčím novým, ale právě nestratí se a vždycky vychází jich docela velký počet takhle před létem, aby DJové měli čerstvý materiál na hraní. Předtím to byla Rebecca Abdeen, producentka, myslím, že z Manchesteru, skladba a ještě předtím Miau a skladba Red Dot. Všechno to byla taková selekce opravdu DJskýho materiálu. No a já jsem si říkal, že na závěr dnešního pořadu Brybí Conference, když jsme začínali remixem Daniela Averyho pro Atom Bomb, tak bychom si mohli zahrát i Atom Bomb v tom, vlastně v té jako reimagine verzi, kterou Fluke teď udělali na svoje nový album, respektive staronový, by se dalo říct Second Bite, kdy se tak trochu zakousli do svých tracků z různých dob a znovu je vydali a udělali jim takový lepší zvuk, bych řekl. A říkám, určitě s Martinem, ten jsem tady nechtěl ten track hrát, bez něj skladbu Reefer Dumb si tady určitě zahrajeme příště, ale tak začali jsme Atom Bomb, skončíme Atom Bomb. Mějte se krásně, krásný zbytek neděle s Rádiem 1 a nejlépe samozřejmě napište si 1. srpna Daylight na Štvanici se zahraničním hostem Zlomeným a následně s tím samým hostem, který tady týden zůstane potom na Povaleči v sobotu, to je 7. tuším srpna. Tak jo, ale to si ještě určitě řekneme v nějakém dalším vysílání pořadu Brybí Conference. Od mikrofonu se s vámi loučí Saku a za 14 dní opět Zlomené novinky na Rádiu 1. Ahoj.

0: Breakbeat Conference says.
1: Ahoj, tady Kaplik a Saku. Zveme vás k poslechu zlámaný elektroniky v pořadu Breakbeat Conference. Každou lichou neděli od 18 hodin.
0: Breakbeat Conference says bye.
2: Sponzorem pořadu je Never Enough, česká streetwearová značka s vlastním obchodem v Praze na Vinohradech a na www.neverenough.cz. Never Enough CZ.
3: Reklama Rádia 1.
4: Je, yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
10: Reklama na Radio 1.
11: Aha, počkej, ještě daleko, dělej. To mě musíš jako říct, že to mě jako fakt... Těžce mě to jako zajímá, protože proč? Hej, to mi jako řekni. Hej, koho tě tohle bojíš, jo? Jako losnu, anebo mažňáka?
12: Já, jako každý soudní člověk, volím Rádio 1.

Shake it to the floor, let's make it grow.

0: digitálce
1: vašich uší.
0: Digitální rádio.
1: Radio 1 na DAB+. Celoplošně.
0: DAB+.
1: DAB+.

Krásný večer vám přeje mikrofonu Rádia 1 ze Vsedloň. Trošku nám to tady nevyšlo, jste slyšeli pár věcí, které nepatří do novinek ostatně, ale playlist Najdete novinek stejně v pořádku pak na stránkách Rádia 1 za chviličku. Teď už míříme po vlastně poslední novince, která byla od DJ Koceho, Wo is Patrick, za tím americkým talentem Marvlaudisem, aka Blaudis, jak se říká, Breath of the Lost. Ta novinka vyšla teď také tenhle týden a jeho opět značce Lucid District. No a vy posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje za Vsedloň.

Tolik americký producent Blaudis a jeho další novinka, další nový single Breath of the Lost, která se objevuje, myslím, že tak po takových měsících, kdy na značce Lucy District je o nový materiál. Doufujeme, že také konečně se ukáže a pochlubí s novým albem. Teď už ale Antarctic Wastelands, ten Australan, který vydal nedávno své takové album, tak chystá nové EP All That Is Unseen. Jde pro značku Slow Echo a tohle už je ukázka Scattered Waves. Antarctic Wastelands.

Tak tolik Antarctic Wastelands projekt a jeho příjemná ambientní muzika na tentokrát novém singlu Scattered Waves, který je předzestí celého EPčka All That Is Unseen. Jde pro jinak značku jinak Slow Echo. Tak my se podíváme za další novým releasem a ten je tentokrát od značky Sowent, tohle drum'n'bassové vydavatelství z Londýna. Tentokrát skladba Love Letters od projektu DOSA vyšlo tenhle týden jako už 216. release.

Tolik projekt DOSA a novinka s názvem Love Letters, milostné dopisy ze značky Soulband, novinka z tohle pátku. Posouváte novinky na alternativní scéně, příjemný poslech vám přeje ze Vseloň a míříme za dalším novým releasem z tohle týdne, tentokrát ze značky Sublabela All My Thoughts, kde po těch třech singlovkách od projektu právě Birthday in Texas se objevilo i celé EP sedmisklubové, které nabídlo i tyhle ty čtyři nové věci a jedna z nich už zní Smoke Break. Tohle jsou Birthday in Texas se značky All My Thoughts a nové EP No Bad Trips.

Dozněla nám už věcička od tohle sympatického projektu Birthday in Texas. Po tom singlu No Bad Trips je tady celé sedmiskobové EP, které odevírá právě tato titulní nahrávka, kterou jsme si představili před možná minulý měsíc, to bylo značky o My Thoughts, a tohle ukázka už z toho EP Smoke Break. Před námi už je teďka Chill Beats, ta partička značky z Jack Jaguar ze Spojených států, která chystá nové album Your Day Will Come, tvůj den přijde, a tohle už je už další single Dust in the Wind, Channel Beats.

Tak to byly už Channel Beats, respektive tak a jejich novinka Dust in the Wind, nová věc, která vyšla na značce Jack Jaguar, myslím, že minulý týden. No a před námi je teďka už nachystaný také Hugh Mark Bennett, tenhle ten hudebník z Británie, kterýho si hýčká značka o Albert's Favorite a jeho nový single Carol Huff, Summer Carol, překladu je tady v editová verze tyhle ty věci. Hugh Mark Bennett.

Tak to byl Hugh Mark Bennett a editová verze jeho skladby Carol Huff, nebo v překladu Summer Carol, tohle Vilšana. Teď už ale Oblik a jejich EP na značce Life and Death z Itálie Be Yourself, track vyšel už koncem dokonce minulého měsíce a tohle už je ta druhá strana, která se tam objevila s názvem Kick Up, která je více breaková novinka značky Life and Death a Oblik projekt.

Tak to byly Oblika a jejich skladba Kick Up, tentokrát z tohohle dvojsklubového počinu, který obyvatěl je singlovka Be Yourself a vyšla před pár týdny na značce právě Life and Death. Tak vy posloucháte, pokud jste zapli později, pořád novinky na alternativní scéně, no a my už se teďka podíváme za dalším novým příjemným singlem od značky, tentokrát Friends of Friends, Lily Juniper, kterou jsem vám ostatně dovezl i na Music Infinity už minulé dekádě, se tam upsala právě tomuhle vyhlasnému už labelu z LA a tohle je její novinka singlová Way to Love, Lily Juniper.

0: tolik Juniper, ta britská hudebnice, která spolupracovala třeba i s Fred Robinsonem, Fredrickem Robinsonem, a teď už ve její solové věci Way to Love, už dalším počinu pro značku Friends of Friends, která ji upsala už v loňském roce. Máme 22 hodin, 5 minut, tedy krátká reklamka a hned poté pokračujeme v pořadu novinky na alternativní scéně. Čekněte playlist.
1: Reklama Rádia 1.
2: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
5: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června, Praha, ostrov Štvanice.
6: Reklama na Radio 1.
0: Posloucháte stále novinky na alternativní scéně. No a je tady ta pecka, kterou tentokrát si vzal Joris Worn společně na program s Funk the Voidem, který ostatně tuhletu věc Diabla, myslím, že vydal už někdy okolo milénia. Teď vychází v této nové úpravě. Náznak se Armada Music. Joris Worn a Funk the Void. Diabla.

Tak spojení dvou legend na poli klubové hudby, holandský producent Joris Worn a také britský producent Funk The Void. Jeho pecka původní právě Diabla ze značky Soma, teď po možná čtvrtstoletí v nové úpravě s Joris Wornem právě na značce Armada Music. Teď už ale pojďme se podívat za také Kelelou, touhletou vokalistkou, hudebnicí, producentkou, která chystá nové album na značce Warp Records s názvem New Avatar. Tohle už je její třetí single. Po té single také Point Blank, skladba Out of Time společně s AK

Tak to byla Kelala, její už třetí single s názvem Out of Time featuring AJ Paul a my se můžeme těšit na půlku července, kdy vyjde právě na značce Warpy nové album New Avatar. Teď ale už míříme za tímhle objevem berlínské značky Sonar Collective Street and Projekt, velmi příjemná záležitost, která se objevuje v této singlovce teďka The Waters, vyšla už koncem ještě května a vypomohla Lucy Sparks a také projekt Mive Street, teď už a skala The Waters.

0: Tak tolik příjemná věcička od projektu Streeten, skladba The Waters, která vyšla na samém konci ještě minulého měsíce, proto na ten label Jazzanovis Sonar Collective. Tak tolik ještě i spolupráce se zpěvačkou Lucy Sparks a Mive projektem. No a my se už podíváme také za touhletou hudebnicí původně ze Švýcarska Marie Del Prat, která po svém albu Life is Sick chystá vydat EPčko What Remains After Desire pro značku O's a tohle je první ochutnávka Dust in My Veins. Maria Del Prat.
1: I wear your skin.

Tolik švýcarská experimentátorka a zpěvačka Maria Del Prat a myslím, že těší na jí EP What Remains After Desire, které vyjde v oprázdninách na značce House experimentální. A to byla ukázka zatím první Dust in My Veins. Vy stále jste mladí na pořad novinky na alternativní scéně, playlist průběžně aktualizuje na stránkách Rádia 1. Dnes vás čeká také v pořadu intro průřez tvorbou italské dvojice žijící v Barceloně Paladien, který uvidíte také poprvé v Praze 5. prosince na konci na konci tohle roku. Každopádně v sánci pak dnes také kanadský projekt o Antény, jeho novinka značky Drone Arrivum, kterou si blíže přiblížíme z jeho posledních releasech, tenhle ten původně ruský a label, tvořící už teďka fungující v Holandsku. A teď už pojďme za touhle dvojicí John Gert a Reset Robot, která nás už minimálně 2 roky společně takhle baví svými zajímavými breaky a novinka Disappear. Vyšla před týdnem na značce Echo

John Gert a Resident Robot, to je to britský tandem na novince Disappear pro značku Ecoforms, kde ostatně vydávají společný materiál už delší dobu. Teď už ale ten ganský hudebník zpěvá King Aisoba, který ostatně chystá své album Pure Confusion. A zatím mám nabídnu tuto jeho singlovku Property, King Aisoba.

nebo trochu world music z Ghany, King Aisoba a jeho novinka Property, ukázka singlu z jeho desky, která vyjde v letě pod názvem Pure Confusion, nebo v září dokonce, na značce Meuma. Tak, před námi ale už projekt Led by Hair, ten projekt britské, myslím, že producentky, a její novinka pár týdnů stará Dirty Rumors, která vyšla na značce Islands.

Tak tolik taková zajímavá hudebnice z Británie se skotsko-indonéským kořeny Led by Her a její singlovka na značce Island Records skladba Dirty Rumors. Před námi je už duo z Německa Blair and Huber a jejich další zářez na značce Nils Frama Light Records labelu v podobě tohle nového singlu po té EP čtyřskabovém z jara skladba Prison Break, ve které hostí tentokrát Noah Fürbringer. Tohle jsou Blair

Blennon Hubo a jejich nový single Prison Break featuring tentokrát Noah Freebringer, asi zřejmě to byl ten saxofon, každopádně nový single stoletý dnes ze značky Nose from a Lighter Records. No a my se podíváme za Mark van Owenem aka Locust, tohle tím projektem už z 90. let, který vám tady jsme hráli už se Standou. Teď se vrací po další odmlce pět s novým materiálem, chystá desku Spectro Plus. A tohle je další single Soul Sky. Locust.

Tak další nový singlík je za námi od projektu Locust, skladba So Sky a my se můžeme těšit na jejich album právě Spectroplast na Zetoro. Teď už pojďme za tohoto hudebnicí Hazel English, kterou jsme se tady už několikrát také představovali, její takový příjemný indie kytarový sound, možná znáte z různých značek. Každopádně teď už její novinka, která vyšla teďka tenhle týden a přes její Bandcamp. Tady je už z Oaklandu z Kalifornie Hazel English a další nový single za léto, nebo za jaro, Phone Booth.

Hazel English a její novinka s názvem Phone Booth, možná taková telefonní budka, a její nový single teďka z tohle týdne, který vydala přes svůj Bandcamp. Tohle hudebnice Soukland Dole. A teď už před námi je duo francouzsko-britské Cutface, který prošlo také už myslím, že hitparádou s jedním singlem, a tohle je jejich track Those Sundays z jejich právě takového EP, které vydali nedávno, a tentokrát byl londýnský producent Tim Reaper, co by remix

Tak to byly Cut Face a jejich skvělá Those Days, tentokrát v remixu od Tim Reaper, producenta. Ale před námi už je taková, myslím, že americká partička The Healing Power of Horses, která teď se objevila také, minulý týden to bylo, s tímhletím novým singlem In Your Right Hand Reveal Heaven. Tady je už kapela The Healing Power of Horses na značce Section 1.

Rozdělili nám The Healing Power of Horses a jejich novinka, příjemná věc, týden stará, In Your Right Hand Reveal Heaven. No a teď už je Naga Kirana, ten projekt, který také chystá a naznace Glitter Beat své, myslím, že album. Tohle je ukázka z EPčka Lumba 2, skladba právě Lumba 2, single edit Naga Kirana.

Tak tolik projekt z Amsterdamu, z holandská Naga Kirana, který však má v sobě hudebníky právě z Indonésie, kteří právě propojují tenhle ten world music vliv a folk se syntezátorovou muzikou. To byly Naga Kirana, skladba Lumbad 2. No a před námi už je teďka tato také bejzová záležitost ze značky Screama Tempa Records. Z tohohle týdne novinka už jedna 131. release tohohle původně dubstepového vydavatelství Screama. Tohle už je projekt Main Face and Talons a jejich Attenuation EPčko, které právě nabízí v titulní nahrávce takzvaným late mixu. Made Face and Talons.

Tolik novinka značky Tempa Records, projekt Main Face and Talents a Attenuation EP v titulní nahrávce v late mixu. Předáme už další novinka z tohle týdne od Christiana Promera, z tohle, myslím, že rakouského hudebníka, který ho znáte z projektu Vum Vum třeba. Christian Promer na značce Kompost se navrací dalším druhým singlem Trying Times z chystaného desky Rhythmic Nocturne. Tentokrát však spolupráce s pečkou Justin Horvath Trying Times. Christian Promer.

Christian Prommer a jeho novinka Trying Times, z jeho chystané také desky pro značku z Mnichova, legendární label Danton Polabel Compost. Deska Rhythmic Nocturne má vít, myslím, že snad už o prázdninách a navinul až po září. Tak a tohle už je pěkná klubovka od Olivera Huntemana, věc s názvem Brutal. Vyšlo teď v pátek na značce Senzo.

Tolik je německý producent Oliver Huntemann a jeho nový single na značce Senzo Sounds s názvem Brutal, ale teď už pojďme za touhle také novinkou ze značky Spirit Goth, label z LA je tady s novou dávkou singlovou indie kytarové lo-fi muziky a tohle jsou Exciter a skladba Draw a Star.

Tak tolik je pětice ze Seattlu, která si říká Exciter. A vy jste mohli už registrovat také na jaře s albem Temporary Empty pro značku Spirit Gospel, nový albový track Draw a Star. Posloucháte stále novinky na alternativní scéně, příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a samozřejmě playlist odehraných věcí nejde na stránce Rádia 1. My už míříme za tuhle legendou Fluke, která ostatně chystá vydat teďka takové kompilační album nových verzí jejich starších hitů. No a právě tohle je předsazený single, který vyšel v pátek, Atom Bomb, který si možná pamatujete také z originálu, z přelomu milénia, také z Rádia 1. Tentokrát Fluke zremixoval Daniel Avery a udělal z něho takzvaný Nuclear Summer Remix. To jsou Fluke a Atom Bomb.

Tolik je Fluke v remixu od Daniela Averyho pro skladbu Atom Bomb a my se můžeme těšit na jejich takovou kompilační desku předělaných nahrávek. Předám mi už je teďka ale novinka značky Hospital z tohle týdne, Hoax a projekt So What společně s Dynamite MC. Tohle je skladba Threat the Needle.

Tolik Hoax a So What a skvělá Thread the Needle featuring Dynamite MC. Novinka ze značky právě Hospital. No a my se podíváme už na label Anjuna Deep Explorations. Ten sublabel, který se pochlubil tenhle týden touhletou novinkou od projektu Try Lucid. Single Too Good.

tohle byla už věcička Too Good od projektu Try Lucid. No a teď se už podíváme za touhletou také novinkou od producenta K-Lone, který vydal takovou dvojici remixů svých, které se objevily pod názvem Summer Edits. Na jeho značce Wisdom Teeth vyšlo teďka minulý týden. K-Lone jsme se tady představili nedávno na jaře profilovém pořadu intro. Dnes to bude s chodokoností také příjemné elektronické duo z Itálie Paladien. Připomínám po novinkách. Tohle už je ale Caroline Polaček a pro Caroline Tell Me I Never Knew That K-Lone Edit.

to byla příjemná věc od Kaylona, remixová práce pro Caroline projekt, kapelu a to společně s Caroline Polaček ještě skladba Tell Me I Never Knew That. Každopádně my se podíváme už za touhle taky EP záležitostí od dvojice francouzsko-londýnské, respektive čtveřice, píšou Huri Huarin Nami, tohleto jejich EP s názvem Nothing Happens vyšlo teďka před pár týdny na Znece právě jich bandcampu přímo a Warinami už teď v ukázce úvodní Tasty z té čtyřkabového EP Nothing Happens.

Zněsto časí už pouze duo francouzsko-londýnská partička Huarinami a jejich druhé EPčko po tom loňském Supersoft skladba, respektive EP Nothing Happens a skladba úvodní Tasty. Před námi už je americká zpěvačka jazzová Gretchen Parlato, která do třetice se má objevit v této dekádě s novým albem na značce Edition. Pod názvem The Wise One vyjde v létě. A tohle je single Capricorn, tentokrát featuring Alan Hampton a Gerald Clayton. Gretchen Parlato.

jazzová americká umělkyně s italskými kořeny, také dcera Dave Parlata, či vnučka Charles Parlata. To byla Gretchen Parlato a tato 50-letá už hudebnice z LA chystá nové album s názvem The Wise Ones, moudří naznace edition. Po třetí už to bude po té spolupráci také s kytaristou z před třemi lety Lionelem Loake. Teď už ale pojďme za touhletou novinkou také ze značky Get Physical Music, kterou jsem tady ještě neodhrál, vyšla před třemi týdny projektu Rocking Maroc.

Rockin' Marokina z Kaba I Wanna, tato ještě novinka z konce května samého. Vystřídá teďka tenhle ten nový počin z minulého týdne z mnichovské značky Ilian Tape, který tady pravidelně sledujeme. Ostatně se vám ho přivezli v showcaseu na spektakuláře minulé dekádě. Tohle už je projekt Fireground a nové EP Core Waves v ukázce Drift. Čtyři pěkné takové natechnilé, ale přitom hřivé věcičky tam najdete. Core Waves EP a Fireground projekt v ukázce Drift.

Tolik už projekt Fireground a novinka značky Alien Tapes minulý týdne, jejich Core Waves EP v ukázce Drift. No a my se podíváme za dalším novým trackem z chystané desky dvojice Toma and James Waterman. Ti hudebníci do z LA chystají společný album Leaving Cycles na Cestera Fox a tohle už je právě další single Soft As Toma and James Waterman. No a vy posloucháte novinky na alternativní scéně, příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň. Kompletní playlist najdete samozřejmě na stránkách Rádia 1.

Tak tolik Toma, tenhle ten producentský tandem dvojice z LA na pole elektroniky, který znáte už je také z profilového pořadu Intro, který sám představil. Tentokrát chystá společný album s multiperkusionistou a skladatelem také s LA James Watermanem. Jejich deska bude mít název Living Cycles, to byla ukázka Soft Ass. No a před námi už je ten Australan, který se říká Hollow a navrací se teď tohletou novinkou Space Jam na značku Houseum, kde ostatně debutoval, myslím, že před 2 lety.

Tolik Howlow a jeho novinka, tentokrát na značce Houseum s názvem Space Jam, opět vypohoděná záležitost od tohle hudebníka, právě snad původem, mám pocit, z Austrálie. Tak teď už od Hugo Horvooda aka Howlow k Sunport producentovi, také původně hudebník z Nizozemska, tak ale kterýho jste mohli už dlouhá léta také vidět v Austrálii, kde ostatně Julien Mier funguje. Ale však dlouhá léta spojen se značkou také Friends of Friends, kam teďka tenhle týden se navrátil dvojskladbovým singlem Room Full of People a také Is This Really It, který si už právě pouštíme. Sunport, Is This Really It?

Julian Mierk a Sunport, to je ten holandský producent žijící v Austrálii na značce Friends of Friends s tím letím dvojsklabovým počinem a ukázka Is This Really It? No a tohle je nová spolupráce Art School of Girlfriend producentky Pauline Mackie, kterou doufám uvidíte třeba příští rok zde konečně v Praze také na pořádném koncertu. Planning to Rock, původní věc Much to Touch z roku 2018 zastala tenhle ten aranžerský nebo remixový počin, možná těžko říct, každopádně je to avizováno jako Planning to Rock and Art School Girlfriend, jako společná věc Much to Touch. Šlo tenhle týden, a to je Human Level, Planning to Rock právě Jars.

Planning to Rock a Art School Girlfriend, Much to Touch, novinka, která se objevila teďka zase Human Level tenhle týden. No a před námi John Kennedy, který také už po těch holandských singlech s Alice Temple se navrací teďka svými solovými tracky, singly, který už vydával od jara. Tohle je další z nich, který šel před pár týdny, I Leaned In. John Kennedy. So ready.

John Kennedy a náš bývalý vlastně kolega tady, který ostatně patří k předním takovým umělcům, který už si všiml třeba i značka True Thoughts vlastně na začátku tohohle milénia v novince I Lean In ze značky John Kennedy Federation. No a před námi jsou Houdy, kteří mají na spadnutí své nové album Big World. Další už třetí mám minimálně single. Má název Blast.

vezlo, či právě Paradise Cinema, jeho projektu, který jste viděli loni zde na showcase značky Gondwana na Spektakuláre. Chystá Jack Wiley nové solové vůbec první album pod svým jménem Eternal Spring a tohle už je také pilotní single stejnomený Eternal Spring Radio Edit Jack Wiley.

Jack Wiley a ten člen Portico Quartet se vydává na solovou dráhu pod svým vlastním jménem. To byl jeho první single Eternal Spring se stejnomené chystané desky pro značku Gondwana. Krásná věc, ale teď už Multi Beat, tenhle ten projekt z Holandska, trio, které už se objevilo tady na rádiu na s dvěma singly. Tohle je ten třetí, Monochrome, který vydali teďka tenhle týden na značce Sonar Collective. Z chystané desky OOO Multi Beat.

Tak tolik parádní nový single od holandského tria Malte Beat, track Monochrome, featuring tentokrát také Van, vokalista, a se můžeme těšit na jejich debut pro značku Sonar Collective. Rovněž také debut chystá tato partička z Británie Ebb, kterou jste viděli loni zde v Čechách, a myslím, že v Praze konečně také zahrají tenhle podzim. Kapela Ebb teď už v novém singlu Side On, schystané jejich desky Shallow Hits na značce Ninja Tune.

Britské trio a novinka singlová Side On těsně před vydáním jejich debutového alba Shallow Hits na značce Ninja Tune. No a my se v novinkách vydáme ještě za tímhletím holandským duem Cubicolor, kteří se navrátili na značce Anjuna Deep novým materiálem v podobě dvou singlů. Tohle je ten s názvem Wait State a její B strana tam vyšla po názvem Kindred. Tohle jsou Cubicolor.

Cubicolor, tohleto holandské duo a novinka Wait State na značce Anjuna Deep, z toho dvě single ještě za skladbou Kindred, ale předáme se ještě Mount Kimby, kteří teďka vydali také zcela nový track Monroe, a to na značce Warp. No a pak už nové desky za chviličku.

tolik Mount Kimby, tohleto britské duo na značce Warp novinkou Monroe a já tady mám ještě pro vás tuhle ten nový single od Arab Strap. Schystají desku Half Two Tales na labelu Mogwai Rock Action. No a už znáte tu singlovou věc, kterou jsme si tady nasazovali už předtím skladbu You, You, You, tohle už je skladba Fighting For You.

0: Tak tolik Arab Strap a skladba Fighting For You. A se těšte, letě vyjde jejich album Half-Toe Tales. Teď už ale tohle je ještě nové EP od Sound of Fractures, producenta Jamie Redding, na kterého se mám dovezl loni na Spektakuláre, a jeho šestiskabový nový počin má název právě Alone Together, což je hned titulní skladbu, nabízím hned úvodní.
1: Kind of like helps me sit through feelings of grief when I'm thinking about those times that I no longer have, or if it's a time with a person that I'm no longer connected to anymore, it brings back those really happy times.

Tolik parádní věcička od producenta Sound of Fractures s jménem Jamie Reddington a jeho nový teďka single, který vyšel, respektive EP celé i Alone Together, šestiskavový počin, který teďka vydal právě před pár dněma přes svůj bandcamp. Teď už ale pojďme za tímhletím už také legendárním producentem z Tokia, jehož jméno je právě DJ Crush. Jeho nový album s názvem právě Tokyo Ham vyšlo teďka také v pátek a my si už z něho dáváme ukázku tentokrát skrabu s názvem je to Tokyo Ham, právě titulní nahrávka. Tady je už DJ Crush a jeho nové album právě Tokyo Ham.

DJ Crush, tenhle ten tokijský už legendární tribopový producent DJ Tertenbelista na novince právě s názvem Tokiam a ukázka na to byla Krytera. Každopádně to bylo album, které vyšlo teďka na jeho vlastní značce DJ Crush v pátek. A my jsme dlouhé léta čekali také na nové album hudebníka z Fárských ostrovů Janose Rasmussena, který po té desce se Kiasmos návratové před dvěma lety nakonec vydal své druhé studiové solové album až po 7 letech od desky Vin. Vín vydal v roce 2019. Přicházelo také 5 nebo 6 různých singlů, jako Drain, Merc či Bones. Každopádně tohle už je ukázka Spiraling z desky, kde Janus začal hodně zpívat, takže celkově 10 nahrávek na albu Inert najdete. Janus Rasmussen z Kiasmos na druhé solovce Inert pro značku Embassy One.

To byl Janus Rasmussen, jeho ukázka Spiraling z jeho také chystané, z jeho také právě vydané desky Inert, kterou právě vydal teďka v pátek přes značku z německá Embassy One. No a před námi je Graham Coxon, ten člen také kapely Blur, který po singlovkách jako Billy Says nebo All Right teďka také v pátek vydal své už deváté album solové, kromě Blur, se kterými samozřejmě Graham Coxon hraje už od 90. let. Každopádně tohle je jeho novinka, už deváté solové album, kytaristy kapely Blur, Graham Coxon, ukázka Easy.

To byl Graham Coxon z kapely Blair na jeho solovce, která vyšla týhle pátek pod názvem Castle Park, a to pro značku Transgressive. Ostatně jste mohli registrovat i předchozí dva singlíky All Right, si myslím, že docela povedl. Teď už míříme ale za tohletou francouzskou partou triem na poli elektroniky a propojování arabských vlivů do elektroniky Acid Arab. Resonance je název této jejich novinky albové pro značku Shelter Studio, která vyšla teďka v pátek. A vy jste mohli zaregistrovat už také single třeba v hitparádě Rádia 1 Jasmin Al-Sham. Tohle už ukázka Sada. Acid Arab a novinka Resonance.

Sid Arap a jejich novinka Resonance, tohleto album od francouzské trojice, už je celkově čtvrté v jejich diskografii. Ostatně dělali jsme si tady před třemi lety také profilový pořad intro o nich. No a my se vydáme za další deskou, myslím, že z tohohle týdne od projektu Third Person, který se objevil na belgické, už kultovní také značce elektronické RNS. Eponymně nazvaná deska Third Person nabízí zajímavou takovou fúzi elektroniky, jazzových výbojů, hypno, muziky, celkově 8 nahrávek, které jde už až k 11 minutám. Tohle hned ta úvodní Person One a jinak projekt Third Person na značce RNS.

tolik ukázka od desky a projektu Third Person, eponymní album z tohle pátku, vyšlo na kultovní značce RNS jako zajímavá fuze experimentální elektroniky, jazzové improvizace, techna i drum'n'bassových vlivů. To byla ukázka Person One. No a tenhle týden také vyšlo nové album producentovi Matic z Holandska, tomuhle schovanci značky Atom Nation. Sedmiskabové dílko lehce přes půl hodinky má název Cordier a my se z něho hrajeme ukázku Waterways. Matic.

To byl producent Matic a jeho deska Cordie, která se objevila na značce Atom Nation, jinak ukázka hned také věci s názvem What Wish, debut tohohle elektronického projektu, který nabízí právě takovou ambientní elektroniku a takový melodičtější IDM pasáže. Vy posloucháte stále novinky na alternativní scéně, jsme u nových desek a teď se vydáme už za projektem Pie Corner Audio a touhletou novinku albovou, která vyšla také teďka v pátek na značce Sonic Cathedral. Projekt Martina Jenkins na Pie Corner Audio je známý už dlouhá léta. Po 4 leté odmlce navazuje na úspěšná album Let's Emerge touhletou novinkou More Songs About The Sun, více písní o slunci. A musím říct, že na téhle desce se hodně podílel také

Tolik Martin Jenkins, aka Pie Corner Audio a jeho novinka albová s názvem More Songs About the Sun. Ta zcela nová záležitost, tentokrát s Andy Bellem, jinak byste, naposledy jsme se tady hráli vlastně loniho s takovým ambientním vložně dílku pro label Quiet Details, na který se možná dneska také ještě podíváme, pokud zbyde čas. My už teďka ale míříme za další novým albem na poli teďka ambientu, které vyšlo v pátek na kultovní americké značce Project Sama Rosenthala. Projekt Stratosphere se navrací deskou Sphere One, kterého jsme si tady už také hráli třeba i v pořadu Seance. To mě připomnělo, že dnes si v Seance dáme kanadského producenta Antény, jeho novinku právě ze značky Drona River, album s názvem

Science, ale pak si proklepneme i zajímavá nová nové alba z tohohle původně moskevského dementního labelu Drone Raven. Teď ale zpátky na tuhletu novinku značky Project. Tohle už je skala Sphere 1 římská 2 a Stratosphere.

tolik projekt Stratosphere ze značky právě kultovní labelu Project Records, novinka. Každopádně album Stratosphere One tentokrát pro tenhle ten kultovní label a po další odmlce opět taková drone ambientní deska od tohohle, myslím, že hudebníka, mám pocit z Belgie, tak z Antwerp. To byla ukázka Sphere One, římská dvě, aspoň část z těch čtyřech dalších kompozic, které tam najdeme, ale my se teďka podíváme už za touhletou polskou dvojicí Coles, která se navrací teďka svým novým albem Magia, deskou, která myslím, že v jejich diskografii už asi čtvrtým albem. Vy uvidíte vlastně už za týden na festivalu Hell Yes na Helštíně. A ukázka už Baseň z těch celkově 13 nahrávek tohohle polského dua zpěvačky Kaća Kowalskiej a Lukáše Rozmyslovského.

Tak, to byly už Coles a moc příjemná věc s názvem tentokrát Baseň. Teď už ale pojďme za další deskou, která vyšla také před týdnem jako Coles, deska Magia. Tentokrát Low Topic, kterou jsme se taky nestihli sem dát, a jeho novinka Chiaro. Fuká se La Danse du Soleil. Francesco Bacci, tenhle ten italský producent, se blízknul tady před, myslím, že dvěma lety. Každopádně, teď už jeho novinka Chiaro album. Na značce Noro vyšlo před týdnem.

Tolik italský producent Francesco Bacci aka Low Topic a jeho třetí už album, které vyšlo teď na značce pro změnu Nor, a to před týdnem dostal název Chiaro, ukázka La Danse du Soleil, ukázka právě z této jeho novinky. No a my se podíváme teď už za 11. albem kapely Death Cab for Cutie, tohohle amerického počinu okolo zpěváka, hudebníka Benji Birda. Každopádně album vyšlo také teďka v červnu, před pár týdny, a tohle už ukázka s názvem Punching the Flowers, Death Cab for Cutie.

tohle je opravdu pecka, ale už jsme si tady hráli jako single. Každopádně dáme si teďka už ukázku, která nese název Stone Over Water. Tohle jsou Death Cab for Cutie. A ukázka z jejich už nového alba I Built You a Tower. Jediná stá deska, která vyšla teďka začátkem června na značce Untie.

Tolik americký projekt Death Cab for Cutie okolo band Jibberda, nové už 11. album, které vyšlo k nazvace Antai před pár týdny pod názvem I Built You a Tower. Postavil jsem ti věž. No a to už je hodně zajímavá také deska od francouzského producenta Erwin Castaxaca Rone. Udělal soundtrack, teďka no, vydal soundtrack s názvem Megaptera, který je pro, myslím, že konkrétně film s názvem The Musicians and the Whale, Hudebník a Verliba. A tenhle ten jeho albový počin Megaptera, soundtrackový, obsahuje celkově 16 nahrávek, včetně i skladby Zodiac, která vyšla jako single, kterou jsme si tady hráli. Z desky ještě vyšel single La Baleine et le Musicien. Každopádně teď už ukázka Caudale Rone a album Megaptera. Soundtracková deska pro značku Infine vyšlo teďka také

byly ukázka od francouzského producenta Rone. Alain Castex je zpět s soundtrackovým dílkem Megaptera pro film. Právě hudebník a vedlibak. My jsme se na ukázku Kaudále. Další album, které vyšlo v červnu, příjemná taková písničkářská deska německého hudebníka usídleného v Berlíně Daniela Benjamina, je album Life After Music, jeho myslím, že druhé, aspoň možná už třetí album, ale druhé pro značku jeho vlastní Ghost Palace po desce Errol Fun, kterou jsme si hráli před 4 lety. Novinka Life After Music obsahuje celkově 22 nahrávek. Mimo jiné také single, který jsme si tady představovali, Should I Care. Tohle už je ukázka. Však s názvem I Can't Get It Out Of My Mind. Daniel Benjamin. A jeho nový album Life After Music na značce Ghost Palace.

to byl berlínský hudebník Daniel Benjamin a jeho nové album Life After Music v ukázce I Can't Get It Out of My Mind. Vyšlo teďka před pár týdny na značce Ghostly Palace, jeho vlastním labelu. Jak jsem řekl, přes 20 různých takových novodobých písničkářských pěkných věcí tam najdete. Tohle už je ale také už legendární mood instrumentalista z Itálie Stefano Musso, kterého se ostatně také dovezl na Music Infinity společně tenkrát do kostela Šimona Judy i s Matiasem Grasovým zesnulým. Novinka z labelu jeho vlastního Stefana Mussa Hic Sunt Leones, album Vinama Mercury Vortex Engine, nabízí pouze 3 další kompozice přes 10 minut vždy, no, přes 4 hodinky skoro. Tohle je ta nejdelší závěrečná skaba Mercury Vortex Engine, aspoň v ukázce části z tohohle téměř 37 minutového tracku. Italský ambientně